schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Skupina OMD, necelé 4 minuty před 6 hodinou na Signál rádiu. Už máme připravené první zprávy a po nich Ultravox, Jimmy Somerville a nebo Kim Wilde. Prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio, doprava.
0: Komplikace čekejte v Praze v tunelu Mrázovka, ve směru na Strahov se srazilo osobní a nákladní auto a záchranka zasahuje u nehody na silnici 57 u obce Branka na Opavsku. Projet se tady dá s opatrností. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál rádia.
3: Hlavní město Prahu svírají problémy nejen spojené s dopravou, ale i bydlením a rozvojem metropole. Jaké jsou vize a směry prosperity nebo udržitelnosti? Jak třeba dostat více lidí do hromadné dopravy? To jsou základní témata rozhovoru. Hostem Luboše Dvořáka bude pražský zastupitel a rodák z jižního města Ondřej Prokop. Rozhovor začne po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké květnové ráno přeje Lucie Sinková. Vítejte u prvních dnešních zpráv. Na Pražském hradě dnes začíná konference Evropa jako úkol. S úvodními projevy na ní vystoupí prezident Petr Pavel a jeho finský protějšek Alexander Stubb. Dvoudenní konference se podle organizátorů zaměří především na téma evropské bezpečnosti a obranného průmyslu či na evropskou konkurenceschopnost. Žáky posledních ročníků maturitních oborů středních škol dnes čeká povinný didaktický test z českého jazyka a literatury. Podle dat státní organizace CERMAT, která státní maturitní zkoušky připravuje, se k němu přihlásilo 84 249 maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chunan zabil nejméně 21 lidí a dalších 61 zranil. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters. Čínský prezident Xi Jinping vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřili.
0: Co se děje v regionu?
2: Radní hlavního města provedli úpravu tržního řádu. Cílem je zamezit prodejcům okružních jízd, kteří se svými nabídkami obtěžují návštěvníky centra metropole. Lidem nabízí noviny, jejich součástí jsou vstupenky do okružního autobusu. Nově je tedy zakázán prodej jakýchkoliv tiskovin. Pro prodejce nového prostoru se ale vytvoří tržní místa. Právě tady budou moci působit. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejistou sezóny byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepší hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. Opora Dynama včera na gala večeru v Praze převzala 4 ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, také nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný a zatažený. Zpočátku v Čechách výjimečně, odpoledne postupně, především v západní polovině, se přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, ale i večer se tady výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Je tu 6. hodina, s ní na Signál Rádiu začíná úterní ranní vysílání. Po několika dnech odpočinku už se vám opět ze studia hlásí Jirka Svoboda. Už jsem se na vás moc těšil. Dobil jsem si baterky na krátké dovolené, abych vás dál mohl provázet a zahajovat s vámi nový den. Dnes už máme před sebou 5. května a tak věřím, že to pro vás bude den plný příjemných zážitků. My vám budeme servírovat aktuality, zajímavosti a to nejlepší z 80. let. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Krásné dobré ráno vám všem, kdo jste se rozhodli začít nový den ve společnosti Signál Rádia. Je 5. května, což je 125. den letošního roku. Do jeho závěru tak zbývá ještě 240 dní. Svátek dnes slaví Klaudie, těch je u nás jenom kolem 2000 a narozeniny by měl například režisér Jindřich Polák, který má na svědomí třeba seriál Návštěvníci, Chobotnice z druhého patra a nebo seriál Pan Tau. Oslavencem by byl také herec Stanislav Zindulka a svíčky na dortu dnes foukne fotograf Robert Vano nebo herec Marek Vašut. Přeju jen to nejlepší. No a dneska si taky připomínáme květnové povstání českého lidu v roce 1945. Je den Evropy, je taky Mezinárodní den porodních asistentek a důležitá věc, je také Světový den hygieny rukou. Já vám všem přeju hezký poslech. Signál.

0: Energii nového dne rozproudila na vlnách Signa Rádia zpěvačka Kim Wilde. Dnes budeme mít teplo, ale budou se možná hodit i deštníky. Ráno je v Česku oblačné až zatažené, na Moravě ještě většinou polojasno a místy se vyskytují slabé srážky. Teploty měříme mezi 10 a 15 stupni. Například České Budějovice a Jihlava mají aktuálně 12 stupňů, Pardubice a Hradec Králové 15 stupňů a Praha s Brnem měří 14. Přes den nás pak čeká většinou oblačná až zatažená obloha, postupně se přidají přehánky nebo i bouřky a teploty budou vysoké, 24 až 28 stupňů, ale na západě bude jenom kolem 22 stupňů Celsia. V bouřkách se čeká silný nárazový vítr. Já vám přeju krásný den a za chvíli už prozradím, jaké události přinese.
1: Ráno na Signál Rádio.

0: Na Signál Rádu nám dospívala Belinda Carlisle, před 6:30 ještě dorazí Dalibor Janda, ale teď pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Česko si dnes připomíná květnové povstání, kterým vyvrcholil odboj proti německým okupantům za druhé světové války. Z důvodu konání vzpomínkové akce před budovou rozhlasu v Praze nepojede od 10 do 14.30 tramvajová linka číslo 13. V Česku je od včerejška na návštěvě prezident Finské republiky Alexander Stubb. Dnes společně s naším prezidentem Petrem Pavlem vystoupí na konferenci Evropa jako úkol na Pražském radě. Spolek Milion chvilek dnes pořádá akci na podporu veřejnoprávních médií proti vládním snahám změnit jejich financování. V Praze se chystá od 18 hodin pochod ze Staroměstského náměstí před budovu Českého rozhlasu na Vinohradech. Další akce proběhnou i v regionech. Žáky posledních ročníků maturitních oborů středních škol dnes čeká povinný didaktický test z českého jazyka a literatury. Přihlásilo se k němu přes 84 tisíc maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Do své 22. sezony vstupuje letní autobusová linka na Lysou horu. Cestující bude vozit 3x týdně až do konce září. V Liberci dnes začíná mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Až do 10. května nabídne více než 400 filmů a 50 odborných programů. A na Děčínském zámku dnes začíná výstava Czech Nature Photo. Jde o nejlepší fotografie české přírody, zachycené domácími fotografy. Vstup je zdarma a výstava bude přístupná do konce června.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Dalibor Janda, Padá hvězda, přesně v 6:30 v ranní vysílání Signa Rádia. Dál už se těšte na Briana Adamse, zaspívá taky Aliče nebo Rod Stewart.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dvě auta se srazila na silnici 3 u Votic na Benešovsku, tady se dá projet s opatrností a s nehodou počítejte i na silnici 227 u obce Deštnice na Lounsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Somebody a skvělý hit Briana Adamse v ranním vysílání Signál Rádia. Jestli máte rádi jeho hudbu, tak se letos dočkáte koncertu v Česku. Za chvíli už si dáme pár témat ze zpravodajských webů a do 7 hodiny nám zaspívá například Alíče nebo skupina ABBA. Já vám všem přeju krásné úterý 5. května.

Ladíte ranní vysílání Signál rádia, dnes to vidím na lehké oblečení, ale deštníky v pohotovostním režimu. Dnešní ráno je v Česku oblačné až zatažené, na Moravě je většinou polojasno a místy se vyskytují slabé srážky. Teploty měříme mezi 10 a 15 stupni. Například České Budějovice a Jihlava mají aktuálně 12 stupňů, Pardubice a Hradec Králové 15 a Praha s Brnem měří 14. Přes den nás potom čeká většinou oblačná až zatažená obloha, postupně se přidají přehánky nebo i bouřky a teploty budou vysoké 24 až 28 stupňů Celsia, ale na západě bude pouze kolem 22 stupňů. V bouřkách se čeká silný nárazový vítr. Za jakéhokoliv počasí tady s vámi bude Signál rádio a teď taky zpěvačka Alice, která nás hudebně přenese do slunné Itálie. Ráno

0: Krásné dobré ráno vám všem, kdo ladíte Signa Radio. Před 7 hodinou ABBA nebo Rod Stewart, ale ještě tady mám pár témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo, a to 3letou podmínkou se zkušební dobou na 5 let a peněžitým trestem 500 000 korun. Rozsudek není pravomocný. Ve stejné kauze je obviněný i současný premiér Babiš, který považuje rozsudek za politický proces. Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Dalších 30% území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm a výrazně zlepšení situace nelze v dalších 10 dnech podle aktuálních předpovědních modelů očekávat. Meteorologové upravili i výhled na letošní léto ve střední Evropě. Původně vlhčí variantu nyní přepsali na léto s vyšším rizikem sucha a nadnormálního tepla. Minimum srážek a tedy výrazné sucho by se mělo dotknout mimo jiné i Česka. Není vyloučený ani krátkodobý výkyv s možností povodně. Nutno dodat, že sezónní modely na několik měsíců dopředu nebývají úplně přesné, ale mohou naznačit možný vývoj počasí. A hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Naopak kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka, který byl včera vyhlášen hokejistou sezony, potvrdil, že plánuje na mistrovství světa startovat. Šampionát začne v pátek 15. května.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio, dnes je 5. května, významný den, kdy si připomínáme jeden z velmi silných momentů naší historie. V 45. roce se totiž Československo odmítlo dál dívat na okupaci a vzalo osud do svých rukou. Došlo ke květnovému povstání, kdy odvaha obyčejných lidí a touha po svobodě byla silnější než strach z posledních výstřelů druhé světové války. Dnes si tedy připomínáme květnové povstání proti okupaci Československa v roce 1945.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio.

0: někdo vysmátej po dovolený.
1: Jo, jo, pět minut před sedmou se vám hlásí Jirka Lucka. Ahoj, Luci, jsme se neviděli dlouho, viď?
0: My jsme tady zlobili. Víš to?
1: No, jak to, že jste tady zlobili?
0: S kolegou Lukášem. No, tak jo. Jak se říká, když není doma kocour, myši mají pré, že jo?
1: Mám si poslechnout všechny záznamy za minulý týden.
0: Jo, chytě můžeš, ale on si někdo najde, kdo to napráší, tak já se radši dobrovolně přiznávám dopředu.
1: Dobře, dobře, dobře. Tak, co neseš ve zprávách?
0: No tak hasičům se podařilo lokalizovat požár v Českém Švýcarsku. To bude tím, jak jsme na ně mysleli, drželi jim palce. Jaká je tam aktuální situace, uslyšíte za chvilku. No a Roman Červenka potvrdil, že plánuje startovat na mistrovství světa ve Švýcarsku.
1: Poslouchejte dál, kromě zpráv taky hudba, to nejlepší z 80. let. V příští hodině Bee Gees, Erasure nebo Suzy Quattro.
2: Signál Rádio, doprava.
1: Kolem nehody projedete s opatrností na silnici 3 u Votic na Benešovsku. Porouchané vozidlo vás může mírně zdržet na D8 na 58. kilometru ve směru na Prahu. Na Pražském okruhu čekejte zdržení. Kvůli nadměrnému nákladu tady dochází k blokovému odbavování tunelu na 12. kilometru na trase Ruzyně-Modletice a sražená srna překáží ve vozovce na silnici 37 u Opatovic nad Labem na Pardubicku. Tak ať do ní nevletíte, přejeme šťastnou cestu.

0: hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Pěkné úterní ráno, je 5.5. a hezký den vám přeje Lucie Sinková. Hasičům se večer podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko, se kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plochu požářiště se podařilo snížit z původních více než 100 hektarů na zhruba 20. Žáky posledních ročníků maturitních oborů středních škol dnes čeká povinný didaktický test z českého jazyka a literatury. Podle dat státní organizace CERMAT, která státní maturitní zkoušku připravuje, se k němu přihlásilo 84 249 maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Státní maturita z češtiny je povinná pro všechny. Druhý předmět státní maturity si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině. Učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.
1: Co se děje v regionu?
3: V otázce revitalizace okolí stanice metra nádraží Holešovice došlo k posunu. Vedení metropole totiž odsouhlasilo zadání mezinárodní architektonické soutěže. Na jejím konci bude nová podoba severních pozemků u stanice metra. Na podobě pracuje 8 vybraných architektonických studií z Česka a také ze zahraničí. Do druhého kola postoupí v červnu 500 týmů. Prezentace výsledků pak proběhne 8. září. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka na galavečeru hokejista sezóny ke skončenému extraligovému ročníku potvrdil, že plánuje startovat na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. 40-letý útočník je dvojnásobným světovým šampionem a letos nechyběl na olympijských hrách v Miláně a na nadcházejícím turnaji by nejproduktivnější hráč základní části extraligy měl patřit k lídrům týmu.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině, se přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, ale večer se též objeví přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno, také po 7. hodině ze studia Signál Rádio vás všechny zdraví Jirka Svoboda. Máme úterý 5. května a tak svátek slaví Klaudie. Narozeniny by měl například režisér Jindřich Polák, herec Stanislav Zindulka a svíčky na dortu dnes foukne fotograf Robert Vano anebo herec Marek Vašut. Přeju jen to nejlepší a za chvíli už vám taky připomenu dnešní výročí, tak ať se vám Signál Rádio dál dobře poslouchá.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, je tady 5. květnový den. Kromě toho, že je to Den Evropy, tak byla také v roce 1865 ve Spojených státech spáchána první vlaková loupež. Ale už tady mám připravená i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 1987 na sjezdu českých dramatických umělců herec Miloš Kopecký vyjádřil k přestavbě v Československu. Volal po tvůrčí svobodě a kriticky hovořil o celonárodní schizofrenii. Od tohoto dne v roce 1965 byla Vltava čistější. V Praze totiž byla uvedena do provozu ústřední čistírna odpadních vod v Troji. V roce 1949 byla založena Rada Evropy. Její členské země zaručují právní stát, základní lidská práva a svobodu pro své občany. V roce 1945 vypuklo pražské povstání lidu proti nacistickým okupantům. První vážnější akcí byl boj o rozhlas. Bylo postaveno na 1600 barikád. A v tento den se v roce 1888 u nás konaly první závody v lehké atletice. Bylo to v místech, kde dnes sídlí úřad vlády. Nejdelší soutěží byl 6-hodinový závod v běhu libovolném. Vítěz během něj uběhl 61 kilometrů.
1: Signál rádio.

0: Suzy Quattro v ranním vysílání Signál Rádia. Jestli vyrážíte ven, tak počítejte s tím, že dnešní ráno je v Česku oblačné až zatažené, na Moravě ještě většinou je polojasno a místy se vyskytují slabé srážky. Teploty měříme mezi 10 a 15 stupni. Například České Budějovice a Jihlava mají aktuálně 12 stupňů, Pardubice a Hradec Králové 15 a Praha s Brnem začínají den na 14 stupních Celsia. Teploty ale rychle porostou, přes den nás čeká většinou oblačná až zatažená obloha, postupně se přidají přehánky nebo i bouřky a teploty budou vysoké, 24 až 28 stupňů, ale na západě Čech bude pouze kolem 22 stupňů Celsia. V bouřkách se navíc čeká silný nárazový vítr. Tak si dneska pro jistotu vezměte deštníky, srážky budou dost lokální, takže těžko odhadnout, kde přesně se vám budou hodit. O dobrou náladu se nám teď na Signál Rádiu postarají Soul Sister.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: kapelou Elán se blížíme na Signál Rádio k 7:30, za chvíli Pointer Sisters, ale teď vám prozradím, jaké události 5. květnový den přinese.
1: Signál Rádio, očekávané události.
0: Česko si dnes připomíná květnové povstání, kterým vyvrcholil odboj proti německým okupantům za druhé světové války. Z důvodu konání vzpomínkové akce před budovou rozhlasu v Praze nepojede od 10 do 14.30 tramvajová linka číslo 13. V Česku je od včerejška na návštěvě prezident Finské republiky Alexander Stubb. Dnes společně s naším prezidentem Petrem Pavlem vystoupí na konferenci Evropa jako úkol na Pražském hradě. Spolek Milion chvilek dnes pořádá akci na podporu veřejnoprávních médií proti vládním snahám změnit jejich financování. V Praze se chystá od 18 hodin pochod ze Staroměstského náměstí před budovu Českého rozhlasu na Vinohradech. Další akce proběhnou i v regionech. Žáky posledních ročníků maturitních oborů středních škol dnes čeká povinný didaktický test z českého jazyka a literatury. Přihlásilo se k němu přes 84 tisíc maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Do své 22. sezony vstupuje letní autobusová linka na Lysou horu. Cestující bude vozit třikrát týdně až do konce září. V Liberci dnes začíná mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Až do 10. května nabídne více než 400 filmů a 50 odborných programů. A na Děčínském zámku dnes začíná výstava Czech Nature Photo. Jde o nejlepší fotografie české přírody, zachycené domácími fotografy. Vstup je zdarma a výstava bude přístupná do konce června.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospívali Pointer Sisters. Máme minutu po půl osmé a v dalších minutách už to bude Rigéra, Roxette anebo Status Quo.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 35 v Hradci Králové, bouralo se taky na silnici 55 u Petrova na Hodonínsku, tady nákladní auto srazilo chodce, na místě je záchranka a porouchané vozidlo překáží na dálnici D8 na 29. kilometru ve směru na Prahu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde vám už dnes ve vysílání nabídneme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, který bude mluvit o legendární tramvaji T3. Ulicemi naší metropole se prohání od 60. let minulého století a i když je postupně vytlačují moderní soupravy, stále jich je v provozu asi 400. Některé modely jsou skutečně unikátní. Věděli jste například, že Praha má svůj tramvajový kabriolet bez střechy? Řeč bude taky o hvězdě mezi tramvajemi, takzvané mazačce. Další zajímavé vyprávění Davida Černého vám nabídneme u nás na Signál Rádiu už dnes krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Do nového dne nás na Signál Rádiu vyprovodila taky skupina Roxette. Jedna z pranosik říká, kolik v máji naprší, tolik v září slunce svítí. No, uvidíme, jak moc to bude. Srážky se určitě objeví, proto si dnes pro jistotu připravte deštníky. Dnešní ráno je v Česku oblačné a zatažené, na Moravě ještě většinou polojasné a místy se vyskytují slabé srážky. Teploty měříme většinou mezi 10 a 15 stupni. Přes den nás potom čeká většinou oblačná až zatažená obloha, postupně se přidají přehánky nebo i bouřky a teploty budou vysoké 24 až 28 stupňů Celsia, ale na západě Čech bude pouze kolem 22 stupňů. V bouřkách se navíc čeká silný nárazový vítr. Já vám všem přeju krásný den se Signál Rádiem a tohle už jsou Status Quo.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: kapela Status Quo v ranní vysílání Signál Rádia. Před 8 hodinou nebude chybět dobrá zpráva a zaspívají Boniem nebo M People, ale ještě míříme na jih Moravy. Možná vás překvapí, že brněnský dopravní podnik připravuje tramvaje do Prahy. Detaily k tomu prozradí Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Dnes už naštěstí neplatí heslo Zbraně pro Prahu, ale Ušalin ano. 6 historických tramvají typu T3 a T4 opravují zaměstnanci brněnského dopravního podniku v ústředních dílnách v Medlánkách. Po dokončení oprav zamíří do Prahy. První pražská šalina T3 už jezdí ulicemi Brna. Součástí rekonstrukce vozu jsou totiž i povinné zkušební jízdy. Tramvaj musí zvládnout 100 testovacích kilometrů v brněnském provozu, uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková. Brněnský dopravní podnik opraví 2 tramvaje ročně. Kompletně tento projekt skončí na konci roku 2027. Opravy zahrnují kompletní odstrojení vozové skříně, otryskání, kontrolu svarů, karosářské opravy, instalaci nových podlah a podlahových krytin, obložení stropu a bočnic, ale také kompletní rozvody elektroinstalace, lakýrnické práce i obnovu oken. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Před 8 hodinou nebude tradičně chybět dobrá zpráva, která nás dnes zavede na Lounsko.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Jarouš je v plném proudu a s nimi i období výletů do přírody, a tak vás možná potěší, že ve Slavětíně na Lounsku už se dokončuje zbrusunová vzdělávací a relaxační stezka pro rodiny s dětmi nebo pro obyčejné milovníky toulek krásnou krajinou. Půjde o okruh o délce zhruba 2,25 km a bude mít 11 tematických zastavení, která hravou formou představí zemědělství v regionu, hospodářská zvířata ze zdejší farmy, ale také volně žijící zvířata z okolí. Nebudou tam chybět ani interaktivní prvky, lavičky ani další místa k odpočinku. Nová stezka u Slavětína na Lounsku by se mohla stát skvělým místem pro výlet do přírody, kde si kromě odpočinku užijete i výhledy na krásnou krajinu Českého středohoří.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Living in a Box, trošku jsem udělal radost tady Lucce Sinkový.
1: Má to ráda tohle písničku. Jo, to se strefil, hezký den.
0: Máš ráda romantické příběhy?
1: Že se ptáš.
0: No, jasně, ženská, kdo
1: no.
0: by
1: kdo doma by vždycky dostávám vynadáno, ježiš, ty musí se pouštět nějakou romantiku.
0: No, hele, internet teďka obletěl příběh chlapíka, který si nemohl dovolit požádat svoji lásku o ruku diamantovým prstenem. A tak to vyřešil možná ještě víc romanticky, než kdyby opravdu přinesl zlato, stříbro, drahé kamení. A místo prstenu dal své milé koťátko.
1: Ježiš, to si šplhnul, viď?
0: No, a ona řekla ano.
1: U tebe by si taky šplhnul, že ty máš taky rád koťátka.
0: Ano, ano.
1: No.
0: A já si myslím, že to je hezký důkaz toho, že vlastně nejsou potřeba hromady peněz, ale je vlastně kreativita a myslím si, že hlavně ta opravdová láska, ta nestojí na těch diamantových prstenech.
1: To by připomnělo, jak tehdy pan Pomeje Ivetě Bartošové dal ten prstýnek z kvítí, že jo? Mm-hmm. Protože neměl tehdy na prsteny. Jo, ale vidíš, tak všechno je možný a já myslím, že my ženy oceníme i nápaditost, kreativitu a hlavně tu romantiku.
0: Je to tak, a my chlapi ušetříme trošku.
1: No právě. To jsme vám zase dali tip. A míříme do Národního parku, abyste věděli, co ve zprávách. České Švýcarsko dneska navštíví jeden z ministrů, podrobnosti za chvilku. A kdo dostal Pulitzerovu cenu za popis chaotického jednání amerického prezidenta Trumpa, to taky uslyšíte.
0: A pak už George Michael, Tony Basil nebo Tina Turner dal to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Brno, ulice Hvězdoslavová, tady nehoda brání provozu v celé šířce vozovky. K nehodě došlo taky na silnici 379 v Tišnově na Brněnsku a na Pražském okruhu policie vyšetřuje nehodu na 82. kilometru na trase od Ruziny k D7. Tady se mírně zdržíte, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní ráno s datem 5.5. přeje Lucie Sinková. Do Národního parku České Švýcarsko se chystá ministr životního prostředí Igor Červený. Chce jednat o rozsahu škod způsobených požárem, který vypukl o víkendu. Dodejme, že hasičům se večer podařilo požár lokalizovat. Na Pražském hradě dnes začíná konference Evropa jako úkol a s úvodními projevy na ní vystoupí prezident Petr Pavel a jeho finský protějšek Alexander Stubb. Dvoudenní konference se podle organizátorů zaměří především na téma evropské bezpečnosti a obranného průmyslu. List Washington Post získal hlavní Pulitzerovu cenu za veřejnou službu za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Také několik dalších ocenění souviselo se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí. Získali je agentura Reuters či deník The New York Times.
0: Co se děje v regionu?
1: Provoz na železniční trati mezi Berounem a Karlštejnem ráno zastavil poškozený sběrač vlaku. Možná je poničené i trakční vedení. Cestující teď vozí autobusy, jak vyplývá z informací zprávy železnic a Českých drah. Celou situaci budeme na Signál Rádiu sledovat.
0: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů dnes pozná prvního fotbalistu. Do finále postoupí po 20 letech buď Arsenal, anebo Atlético Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden remízou 1-1. Odveta je dnes na programu od 9 večer.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo v Čechách, zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině, se přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, ale večer se též objeví přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: Je krátce po 8 hodině a vám dál dělá společnost Signál Rádio. My se za chvíli vydáme na Petřín. Určitě víte, že by tam letos měla znovu začít jezdit oblíbená lanovka. Její nové vozy ale budou v něčem velmi unikátní a my si o tom víc povíme za pár minut. Dál vám hezký poslech ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, máme tady květen, měsíc lásky, kterou si mnohé zamilované páry chodí vyznávat na pražský Petřín. Nahoru sice ještě musí pěšky, ale už na podzim se konečně rozjede z brusu nová lanovka. Její designérka Anna Marešová do ní navrhla jeden velmi roztomilý prvek, který má s láskou hodně společného.
1: Petřín je kopec lásky a ty lanovky, oni tam dáme takové jedno místo, kde se potkají. A těsně předtím, než se potkají, tak vlastně ta jedna blikne světlem, což znamená, že mrkne na tu druhou a ta druhá na to zareaguje s červenáním, to znamená, že uvnitř vozu se zčervenají světla. A ještě to uděláme tak, že nikdy nebudete vědět, která bude mrkat a která bude červená, tak si říkám, že to je vždycky taková loterie, že nevíte, jestli zrovna vy se zamilujete nebo někdo nová.
0: Červenající a mrkající lanovka na pražský Petřín se rozjede už letos v září. Myslím, že se velmi rychle stane velkou atrakcí naší metropole.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Takhle skvěle začíná nový den na Signál Rádiu. Úterý nám přinese srážky, ale vysoké teploty, dost možná, že by mohl být v ohrožení teplotní rekord z roku 2003, kdy v pražském Klementinu naměřili 28,5 stupně. Nás dneska čeká většinou oblačná až zatažená obloha, postupně se přidají přehánky a bouřky, ale teploty budou vysoké. Naměříme 24 až 28 stupňů, na západě území bude kolem 22 stupňů Celsia a musíme počítat s tím, že při bouřkách se čeká silný nárazový vítr, takže deštníky si pro jistotu dneska vezmeme. Mějte sebou. No a zítřek bude vypadat velmi podobně. Teď už po vlnách Signál Rádia posílám Tinu Turner.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, před 9:30 nám zaspívá Pavel Vítek nebo Paula Abdul, ale ještě vám prozradím, o čem dnes ráno informují zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo, a to 3letou podmínkou se zkušební dobou na 5 let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Ve stejné kauze je obviněný i současný premiér Babiš, který považuje rozsudek za politický proces. Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Dalších 30% území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm a výrazně zlepšení situace nelze v dalších 10 dnech podle aktuálních předpovědních modelů očekávat. Meteorologové upravili i výhled na letošní léto ve střední Evropě. Původně vlhčí variantu nyní přepsali na léto s vyšším rizikem sucha a nadnormálního tepla. Minimum srážek a tedy výrazné sucho by se mělo dotknout mimo jiné i Česka. Není vyloučený ani krátkodobý výkyv s možností povodně. Nutno dodat, že sezónní modely na několik měsíců dopředu nebývají úplně přesné, ale mohou naznačit možný vývoj počasí. A hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Naopak kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka, který byl včera vyhlášen hokejistou sezony, potvrdil, že plánuje na mistrovství světa startovat. Šampionát začne v pátek 15. května.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio. Když přijdou deštivé dny, tak se neobejdeme bez deštníku a ruku na srdce. Občas nastane situace, kdy nám deštník překáží nebo zabírá ruku, kterou bychom potřebovali k nesení něčeho jiného. Jeden mladík z Asie ale přišel s geniálním řešením. Vyvinul létající deštník. Jeho komponenty vytisknul na 3D tiskárně, jeho ramena jsou z velmi lehkých uhlíkových vláken a je poháněný dronem. Navíc je vybavený navigací, která v reálném čase snímá vaši polohu, takže udrží během chůze deštník přímo nad vaší hlavou. No a vy máte volné ruce k tomu, abyste třeba nesli nákup z obchodu. Říkám si, jak skvělé nápady občas někdo má.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio.

0: minutu před půl devátou nám na Signál Rádio dospívala Paul Abdul Straight Up, dál už Visage, New Kids on the Block, anebo Umberto Tozzi.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V Pardubicích vás drží nehoda na silnici 36 Palackého, je to nehoda se zraněním a stala se na silnici 39 u Horní Plané na Českokrumlovsku. Praha Vídeňská ulice před jižní spojkou, tady vás drží nehoda osobního a nákladního auta a pozor taky na hromadnou nehodu 3 aut na dálnici D10 u sjezdu u exitu 40 u Bezděčína ve směru na Prahu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám. A odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Společnost vám dělá signál rádio. Pokud byste potřebovali načerpat novou jarní energii, pak vás pozvu do Levandulového údolí u Chodouně. Tady totiž ode dneška až do 17. května probíhají pampeliškové slavnosti. V Levandulovém údolí kromě levandule totiž na 6,5 hektarech pěstují i biocertifikované pampelišky, ze kterých se dají připravit různé speciality. Už jste někdy ochutnali pampeliškové koláče, víno, limonádu nebo pampeliškové mochito? Ano, i to všechno se dá z těchto žlutě kvetoucích krásek připravit. Navíc jsou pampelišky velmi zdravé a právě teď na jaře nám mohou dodat spoustu potřebné energie. Tak co, nechtěli byste to vyzkoušet?
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Na Signáradu jsme si dali New Kids on the Block. Tento týden bude počasí jako na horské dráze. Například dnes nás čeká většinou oblačná až zatažená obloha, postupně se přidají přehánky nebo bouřky a teploty budou vysoké 24 až 28 stupňů. Na západě území bude kolem 22 stupňů Celsia a v bouřkách se čeká silný nárazový vítr. Zítřek bude vypadat velmi podobně, bude oblačno až polojasno, lokálně se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky a teploty zítra vystoupí na 20 až 26 stupňů. Citelnější ochlazení se čeká ve čtvrtek, kdy bude oblačno, je zataženo s deštěm, a to na většině území, a teploty vystoupí jenom na 12 až 17 stupňů. Od pátku se bude obloha znovu protrhávat a teploty opět porostou. Tak hezký den, a tohle už jsou Genesis.
1: Ráno na signál.

0: Dnešní ráno plyne taky v rytmu kapely Genesis a další minuty nám na Signál rádiu zpříjemní Umberto Tozzi nebo Taylor Dane, ale teď něco pro milovníky umění. Do 26. sezony vstupuje divadelní loď Tajemství. Co bratři Formanové na letošek připravili, prozradí Honza Navrátil.
1: Hezký

a k vidění objekty, které vznikly pro olympiádu v Paříži v roce 2024, kde se právě Imaginarium stalo součástí doprovodného programu. Celý výtvarný a řemeslný malý vesmír se zabydlí na Štvanici ve velké mobilní hale. Nová interaktivní instalace tak navazuje na dosud největší pražskou výstavu cyklu Imaginarium, která v roce 2021 proběhla v Holešovické tržnici. Tak máme se určitě na co těšit. Všechno startuje už tento pátek, tak si program lodi a také Imaginária určitě nenechte ujít. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Máte naladěné Signál Rádio, vyrazíme tak trochu na výlet. Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Kokořínsko si letos připomenou 50. výročí od svého vyhlášení. Liberecký kraj jim proto přispěje 150 tisíc korun na akce s tím související. Víc prozradí náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště.
1: Můžu zmínit jednak exkurze do revitalizované rašeliniště Jestřebské slatiny, to je Kokořínsko, Máchův kraj, nebo například výsadba genofondového sadu původních odrůd ovocných.

0: dřevin v Lužických horách, či konference krajinou podstávkových domů, která se bude konat v Lužických horách.
1: Liberecký kraj má více než třetinu svého území pod nějakou ochranou. Chráněné oblasti Lužické hory a Kokořínsko vznikly v roce 1976. Kokořínsko se navíc ještě před 12 lety rozrostlo o máchu v kraji.
2: Je tu nový den.

0: Vogue. Skvělá píseň na závěr dnešního úterního rána na Signál rádiu Madonna a Vogue. A tahle píseň zní také ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. Včera večer jsem na něm byl. Je
1: já
0: to naprosto senzační.
1: Zrovna chtěla říct a já na něj jdu dneska.
0: Jo, tak já myslím, že se máš na co těšit. Já jsem zjistil, že rozpočet filmu se vyšplhal na 100 milionů dolarů, což je trojnásobek oproti té první verzi, nebo to, oproti tomu prvnímu filmu. Velká část peněz připadla na kostýmy, které jsou tam samozřejmě úplně úžasné. A jako v každém správném modním filmu, tak je tam vidět i řada celebrit. Chceš trošku natýzovat, koho tam uvidíš?
1: No jasně, a nejenom já, určitě i posluchači.
0: Tak jsou to celebrity, které tam hrají sami sebe, nehrají jinou roli. Je tam třeba zpěvačka Lady Gaga, která tam i zpívá, Donatella Versace nebo modelka Naomi Campbell.
1: No tak to si nás hodně nalákal, čověče. A já se těším, že se na to vyfiknu, vezmu si večer červený šaty, protože ty vlastně tam jako provází ten film, že jo? Teď otázka, jestli si do nich vejdu.
0: V kyně bude zhasnuto, takže...
1: Jo, to je štěstí. Hlavně, aby to neruplo. Dobře, co ve zprávách? Tak hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku. Půjdeme se tam v ozovkách pomyslně podívat. A silné zemětřesení během noci otřáslo východním Chorvatskem.
0: Poslouchejte nás dál a po zprávách Kylie Minogue, Matt Bianco anebo Eurythmics. Prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio, doprava.
0: Dávejte pozor na hromadnou nehodu 3 aut na dálnici D10 u sjezdu na exitu 40 u Bezděčína ve směru na Prahu. Praha-Vídeňská ulice, tady vás drží nehoda před jižní spojkou, tvoří se kolona a pozor na porouchaný kamion, který překáží na dálnici D8 na 6. kilometru ve směru na Prahu. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Poslanci by měli projednat odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok. V úvodu řádné schůze se opět očekávají opoziční vystoupení k doplnění navrhovaného programu. Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na dnešek byla z jejich pohledu klidná. Pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou v boji s ohněm pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po včerejší lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu. Alespoň to potvrdila mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková. Dnes proběhne jednání předsedy vlády Andreje Babiše s finským prezidentem Alexandrem Stubbem. Tématem bude spolupráce v obranném průmyslu a projekty v oblasti Smart Cities. Silné zemětřesení během noci otřáslo východním Chorvatskem. Podle tamních médií byly otřesy cítit i v sousedním Maďarsku a Srbsku.
0: Co se děje v regionu?
1: Provoz na železniční trati mezi Berounem a Karlštejnem, jak už jsme vás informovali, dnes ráno zastavil poškozený sběrač vlaku. Možná je poničené i trakční vedení. Cestující teď vozí autobusy, jak vyplynulo z informací zprávy železnic a Českých drah.
0: Sport.
1: Hokejistou sezóny byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. Opora Dynama včera na gala večeru v Praze převzala 4 ceny a nejlepším trenérem soutěže zvolila agentura Pavla Pateru z Karlových Varů. Ten k tomu říká.
2: Je to velký ocenění pro ten klub. Jo, já samozřejmě jsem hlavní trenér, tak jsem jakoby to slíznul tu třešničku, ale je tam kolem sebe skvělí lidi a celý ten realizák a samozřejmě výborně charakteruje postavení lídry a z těch lidí by to prostě nešlo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině, se přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, ale večer se též objeví přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádiu jsme překročili úterní 9. hodinu, vstupujeme do dopolední části dnešního vysílání, ve které už za několik minut založíme jednu pásku do našeho magiče a připomeneme si něco z toho, co jsme si kdysi nahrávali. Tak dál držte signál, hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste v té nejlepší společnosti Signál Rádia a už tady v ruce držím jednu magnetofonovou pásku s hitem, který jste si možná taky kdysi nahrávali.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes nás naše páska zavede do roku 1985, kdy skupina Matt Bianco natočila hit Je. Možná si říkáte, jestli ve skupině vůbec nějaký Matt Bianco existuje. Tak můžu říci, že tam žádný není. Členové skupiny si ho vymysleli jako tajné jméno pro fiktivního špiona ve stylu Jamesa Bonda. Hit Je navíc předělávkou původní jazzové písně a taneční kabát ji vynesl až na první místo britské hitparády. Tak si to pojďme zahrát. Tady je Matt Bianco, rok 1985 a Je.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Dopoledne nám na Signál Rádiu zpříjemnila skupina Eurythmics a Ruku na srdce. Každý z nás si určitě ten den občas rád zpříjemní nějakou sladkostí, ale vypadá to, že se mění naše preference. Prý ubývá konzumentů čokolády, ale naopak roste počet milovníků želatinových medvídků. Tahle sladkost prý v poslední době láme rekordy hlavně u mladší generace, ale dá se říci, že je milují prakticky všichni. Jedním z důvodů popularity gumových medvídků může být i cenová dostupnost, na rozdíl od čokolády, která je čím dál dražší. Ať už dáváte přednost čemukoliv, věřím, že nepohrdnete dalšími osmdesátkami. Na vlny Signál Rádia se chystají Modern Talking, Whitney Houston a nebo YouTube.
1: Dopravní servis Signál Rádia.
2: To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích.
1: Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty.
2: Poslouchejte Signál Rádio
1: a ujíždějte s námi na osmdesátkách. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Irská kapela YouTube v dopoledním vysílání Signál rádia. Už se tady chystá Michal David nebo ABBA a taky Tony Esposito, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás zavede do Sezimova Ústí.
1: Náhoda chtěla tomu, že jsem v rámci hereckého života navštívil městečko U Tábora Sezimovo Ústí. Už při výstupu z auta zaujmou nekonečné diskuze havranů v centru města. Proč se zde usadili, jak ve Štorchově osadě, nikdo neví. A léta se s obyvateli hlasitě dělí o životní prostor. Nepomohou ani zhozená hnízda. Do tří dnů si postaví na tom samém stromě nové. Třeba tu byli už za husitů, když město vypálili a nechali po staletí chátrat a rozebírat na stavební materiál. Život se sem začal plánovitě vracet až v první polovině 19. století. Nový vítr přineslo Baťovo impérium. Vilu zde má bývalý minister zahraničních věcí a pozdější prezident Edvard Beneš. Jeho žena zde směla dožít a město objekt získalo v polovině 70. let minulého století. Za sousedy měla později pro sovětské papaláše i diplomaty. Přestože město vypadá mladě, je co navštívit. Třeba i Kozí hrádek,

0: Na Signál Rádio nám právě dospívali Smokey, necelé 4 minuty před 10. hodinou. Posloucháte naše vysílání a další hity 80. budou následovat hned po zprávách, třeba Duran Duran, Falco anebo Michael Jackson.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Brno, ulice Zvonařská, tady došlo k nehodě s únikem provozních kapalin. Na místě zasahují hasiči, projedete pouze s velkou opatrností. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: Hlavní město Prahu svírají problémy nejen spojené s dopravou, ale i bydlením a rozvojem metropole. Jaké jsou vize a směry prosperity nebo udržitelnosti? Jak třeba dostat více lidí do hromadné dopravy? To jsou základní témata rozhovoru. Hostem Luboše Dvořáka bude pražský zastupitel a rodák z jižního města Ondřej Prokop. Rozhovor začne po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.
4: Knižní hrdinka Kony ožívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřáva. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřáva. Pouze v kinech od 7. května.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní dopoledne s datem 5.5. přeje Lucie Sinková. Nejhorší stupeň půdního sucha zasahuje na začátku května více než třetinu území Česka. Další téměř třetina země se nachází ve druhém a třetím stupni sucha. Během tohoto týdne může sice místy výrazně zapršet, ale srážky nebudou plošné. Dnes se slavnostně zahajuje část výzvy do práce na kole, pěšky nebo poklusem. Cílem akce je motivovat města i obyvatele k udržitelnější dopravě. Účastníkům může zároveň přinést více pohybu a lepší psychickou pohodu. Oběťmi včerejší zběsilé jízdy centrem Lipska se staly 63-letá žena a 77-letý muž, oba Němci. Přesný počet zraněných je dál nejasný. Primátor města včera hovořil dokonce o třech těžce zraněných. Dodejme, že 33-letý německý občan vjel úmyslně osobním vozem do historického jádra největšího saského města a ujel zhruba 500 metrů pěší zónou. Policie jej na místě zadržela.
0: Co se děje v regionu?
2: Na probíhající rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad získalo hlavní město dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 70 milionů korun. Cílem rekonstrukce je zlepšit průchodnost skrz náměstí a vytvořit tu prostor, který se dá využít pro veřejné akce. Celkové náklady, včetně projektové dokumentace průzkumů a třeba i technického dozoru, jsou přibližně 470 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Slavný cyklistický závod Giro d'Italia pojedou dva Češi. Podrobnosti má sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Už po deváté v kariéře se na Giro představí Jan Hirt. 35-letý cyklista je v nominaci týmu NSN. Poprvé si pak Grand Tour vyzkouší o 9 let mladší Tomáš Kopecký. Giro začne už tento pátek v bulharském Nesebaru.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině, se přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, ale večer se též objeví přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Také po 10. hodině máte ten správný signál. Dnes je úterý 5. května v roce 2009. To byl den, kdy zpěvačka Tina Turner uzavřela své turné k 50 letům na scéně. Byl to zároveň její úplně poslední koncert v životě. Do hudební historie vás za chvíli zavedeme i za dalšími událostmi, které stojí za připomínku. S vámi je ve studiu Jirka Svoboda a dál přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, vlny Signa Rádia teď na chvíli ovládne kolega Lukáš Bláha, který nás provede hudební historií 5. květnového dne.
1: Signály hudební minulosti.
2: A vzpomínat začneme 5. května 1963. Na doporučení George Harrisona toho dne vyrazil lovec talentů společnosti Decca Records slednout koncert začínající kapely The Rolling Stones v londýnském klubu Crowdeddy. K podpisu profesionální smlouvy došlo do týdne a Dick Rowe tak mohl alespoň částečně napravit fakt, že odmítl pod křídla svého labelu vzít jakési Beatles. I've got a

Pokračujeme hvězdnou svatbou. 5. májový den roku 1984 si totiž vzal Jim Kerr, zpěvák kapely Simple Minds, slečnu Chrissy Hynde, pro změnu zpěvačku skupiny Pretenders. Navíc s velkou parádou. V kočáru taženém koňmi projeli New Yorkským Central Parkem. Pár se rozvedl o 6 let později, ale určitě na sebe jen tak nezapomněli.

Končíme s legendární Tinou Turner. V letopočtu 2009 uzavírá svou tour k 50. výročí na scéně show v anglické Sheffield aréně. Ta se nakonec ukáže být jejím posledním koncertem a přidává velmi upřímný důvod. Nechci, aby lidé přišli na moje vystoupení a pomysleli si, že jsem bývala skvělá.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde vám už dnes ve vysílání nabídneme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, který bude mluvit o legendární tramvaji T3. Ulicemi naší metropole se prohání od 60. let minulého století a i když je postupně vytlačují moderní soupravy, stále jich je v provozu asi 400. Některé modely jsou skutečně unikátní. Věděli jste například, že Praha má svůj tramvajový kabriolet bez střechy? Řeč bude taky o hvězdě mezi tramvajemi, takzvané mazačce. Další zajímavé vyprávění Davida Černého vám nabídneme u nás na Signál Rádiu už dnes krátce popolední.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic nestratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu zpěvačka Sandra Secretland. Blížíme se ke 10:45. Lukáš Frelich už je se mnou ve studiu. Ahoj, Luky.
1: Krásné dopoledne.
0: Sandra je moje oblíbená zpěvačka. Byl jsem už dvakrát dokonce na jejím koncertu a vlastně pro všechny, kdo mají rádi její písničky, mám dobrou zprávu, protože ona letos vystoupí v Česku. Bude to na začátku prosince, konkrétně 6. prosince. A mě vlastně celkem šokovalo, ona působí neustále mladě. Je to ikona 80. ale ona už bude slavit tady v Česku 50 let na hudební scéně.
1: Wow.
0: Tomu se ani nechce věřit.
1: No. Půl století, ne, jenom na hudební
0: asi
1: scéně.
0: Asi zašla ve třech letech, nebo
1: no, to je jako takhle, o věku udám se nemluví, ale půl století na hudební scéně,
0: to už
1: ještě jako mezinárodně, to už je velká ikona a vlastně teď mě tak jako napadá, že vstupenky na koncert je dobrý dárek k Vánocu.
0: To rozhodně, akorát předčasně, tento koncert trošku. Bude před Vánocem a on bude vlastně někde kolem Mikuláše.
1: Tak ale Mikuláši, no.
0: Třeba pokud víte, že má někdo ke konci roku třeba narozeniny a má rád Sandru, tak tohle může být docela fajn dárek.
1: Těším se.
0: Určitě dál zůstaňte se Signál rádiem, Lukáš s vámi bude celé nebo skoro celé odpoledne, loučí se Jirka a my se spolu uslyšíme zase zítra ráno v 6, tak ahoj.

0: Přiblížila se 11. hodina, hezké dopoledne, tady je Signál Rádio. To nejlepší z 80. let budeme hrát už za moment, připraveni jsou Queenie, taky Nazareth nebo třeba Susan Vega. Prostě to nejlepší z 80. let. Teď už Lucie Sinková chystá zprávy a já ještě přidám info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Brno, Královo pole, Štefánikova ulice, tady tramvaj srazila chodce, na místě jsou záchranné složky a zvýšený pohyb osob na vozovce. Jeďte tady prosím opatrně, zdržíte se nárazově. Další komplikace se potom týká Prahy, konkrétně Karlína, Rohanské nábřeží, tady je nehoda autobusu a osobáku, nárazové zdržení je do 5 minut. A ještě dejte pozor, taky na pražském okruhu 81. kilometr ve směru k dálnici D7, tady je nehoda 2 nákladňáků. Komunikace s opatrností zůstává průjezdná. I tak, dejte tady raději nohu z plynu, jeďte opatrně a šťastnou cestu.

0: Rádio zprávy.
1: Pěkné květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Finský prezident Alexander Stubb si zpestřil dvoudenní návštěvu Česka dnes ráno během v centru Prahy se svým protějškem Petrem Pavlem. Společnost jim dělala česká atletická reprezentantka a finalistka olympijských her v Tokiu Kristýna Sasínek-Meky. Náměstkem ministra kultury za SPD se stal bývalý baletní mistr Jiří Bubeníček. Obsadil poslední volné místo politického náměstka, uvedl veřejnoprávní rozhlas. Vodní nádrže v Česku jsou většinou plné ze 70 až 100% a mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Podle projektu Intersucho už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Dalších 30% území je zasaženo druhým a třetím nejhorším stupněm. Podniky povodí v období sucha nadlepšují průtoky ve vodních tocích.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město si tento týden opět připomíná povstání, které v květnu v roce 1945 osvobodilo Prahu. I letos je možné si události připomenout díky aplikaci Pietní místa a barikády pražského povstání. Ta zobrazuje interaktivní mapu s pomníčky. Novinkou pro letošní rok je doplnění některých fotografií k barikádám z Vojenského historického archivu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: O start v příštím ročníku londýnského maratonu projevil zájem rekordní počet 1,25 milionu běžců, oznámili to pořadatelé. Účastníci příštího ročníku londýnského maratonu budou známi v červenci. Organizátoři přitom zvažují, že od roku 2027 začnou závod pořádat jako dvoudenní, aby mohli zvýšit počet amatérských startujících až na 100 tisíc. Ženy a muži by běželi v různé dny.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně, zejména v západní polovině, se přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno, ale večer se též objeví přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 2 minuty. Dobré dopoledne přeje Signál Rádio. Za moment budeme mířit do Brna, kde mají nový vesmírný objekt. A teď se o začátek první společné hodiny postarají i Razer. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Kvíni teď zpříjemnili dopoledne. Známou kolekci nafukovacích vesmírných těles brněnské hvězdárny nově doplnila Singulona. Jde o 6-metrový model černé díry. Maketa nezachycuje jen temnotu, ale taky zářící horký plyn v jejím okolí, který do ní padá. Možná máte pocit, hlavně z filmu, že černá díra pohltí vše, co jí stojí v cestě, ale věřte, že tomu tak vůbec není. Ve skutečnosti jde o extrémně kompaktní objekt s gravitací tak silnou, že z něj neunikne ani světlo. Na internetu je k vidění video a řeknu vám, je nádhera to vidět a živě ten pohled bude určitě ještě lepší.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a vždycky máme něco, na co se můžete těšit. Třeba na zítřejší signály světových hitparád. Kolega Martin Hovorka vás tentokrát vezme do irského žebříčku 1983 a přehraje vám rok vašeho života. Udělejte si zítra večer čas. Čeká nás spousta nejen hudebních vzpomínek. Signály světových hitparád startují v 21 hodin.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Jasná zpráva a kapela Olympic. Za chvíli zahraje Elton John, Bruce Springsteen nebo Kim Carnes. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.

0: Přiblížilo se poledne, společnost vám dělá signál rádio, dobrou chuť k obědu, to nejlepší z 80. let. Budeme hrát už za moment, připravené Tina Turner, UB40 nebo skupina ABBA. Teď pojďme na zprávy a taky na silnice.
1: Signál rádio, doprava.
0: Posledejte, v centru Prahy, konkrétně Dlouhá ulice, hlásí nehodu osobního vozidla, stojí poškozené v jednom jízdním pruhu, Kyvadlově se projíždí, můžete se zdržet. Další komplikace vás potom čeká na příjezdu do Prahy po dálnici D1, 13. kilometr. Tady je nehodová osobáku s nákladňákem, na místě jsou záchranné složky a taky na komunikaci je rozlitá látka, která klouže. Takže se projíždí ve značně snížené rychlosti, nárazové zdržení je asi na 10 minut. Vítejte s tím a šťastnou cestu.
1: Pravidelné rubriky Signál rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál rádiu. Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V úterý v pravé poledne zprávy pro vás má Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš přijal dnes dopoledne na úřadu vlády finského prezidenta Alexandra Stuba. Podle Strakovy akademie jednají o spolupráci v obranném průmyslu či projektech Smart Cities. Stub je v Česku na dvoudenní návštěvě, kterou zahájil včera jednáním s českou hlavou státu Petrem Pavlem. Evropský parlament by měl brzy hlasovat o revizi balíčku opatření týkajících se takzvané technické způsobilosti vozidel, který by měl mimo jiné zpřísnit kontroly na STK. Desetiletá a starší auta by měla na kontrolu jezdit každý rok a třeba vozy s trvale vypnutým systémem start-stop by neměly kontrolou projít vůbec. S téměř 3 promile alkoholu řídil podle policie strojvedoucí osobní vlak, který jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku. Na jeho nestandardní chování upozornili policii svědci. Neotvíral totiž dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Událost se stala včera. Nikdo nebyl zraněn. Muž středního věku je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti a hrozí mu zákaz činnosti, případně trest odnětí svobody až na 5 let.
0: Co se děje v regionu?
2: Na komplikace se musí připravit řidiči při průjezdu Pražskou Plzeňskou ulicí. Do další etapy totiž vstoupila rekonstrukce této frekventované dopravní tepny a ta se tak částečně po 9 měsících opět řidičům uzavřela. Až do konce prázdnin tak neprojedou úsekem mezi ulicemi na Čečeličce a Holečkova. Objízdná trasa je vyznačena, komplikacím se ale řidiči nevyhnou. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Karlových Varech se dnes večer rozhodne o mistrovi domácí volejbalové soutěže. Karlovarsko v 5. finálovém utkání přivítá obhájce titulu Pražské lvy. Rozhodující zápas o zlato začne v hale míčových sportů v 6 PM. A česká hokejová reprezentace se sešla před odletem na švédské hry kompletní. Oproti českým hrám je v týmu 8 nových hokejistů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes je oblačno až polojasno. V Čechách bude odpoledne a k večeru od západu přibývat oblačnosti a zejména v jejich západní polovině se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 28 stupňů, na západě Čech okolo 22. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin a 2 minuty. Legendární tramvaj T3. Ulicemi metropole se prohání už od 60. let minulého století a některé modely jsou skutečně unikátní. Víc prozradí David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připravené je Samantha Fox na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Co je pro Londýn dvoupatrový červený autobus Double Decker, tím je pro Prahu ikonická červenokrémová tramvaj T3. Sice i v posledních letech začaly z pražských ulic malinko vytlačovat nové nízkoprahové tramvaje, ale klasické T3, které zahájily v Praze pravidelný provoz už 21. listopadu 1962, ve šrotu ještě zdaleka neskončily. Ačkoliv se dnes do provozu čerstvě zařazují nejmodernější vozy Škoda 52T, T3 v různých podobách a stupních modernizace stále tvoří téměř polovinu pražského vozového parku. Celkově jich po Praze stále jezdí téměř 400. Nejvíc je takzvaných progresů, těch je kolem 340. Zvenku vypadají jako klasické T3, ale uvnitř už mají moderní elektroniku. Pak v pražských ulicích můžete potkat asi 40 takzvaných van, které jsou uprostřed snížené, nízkopodlažní a mají stříbrný pruh pod okny. A vizuálně nejzajímavější je přibližně 20 retrovozů, které si zachovaly svůj historický vzhled. Uvnitř najdete původní sedačky, cedule místo displejů. Můžete se s nimi svést na lince 23 a v rámci historických jízd. A pak se ještě ulicemi čas od času šinou dvě speciální tramvaje, vycházející z podoby T3. Modrá vyhlídková tramvaj T3 Coupé, která vznikla v roce 2018 ve spolupráci dopravního podniku a designérky Anny Marešové, je to vlastně kabriolet mezi tramvajemi. Zadní část vozu je otevřená, což umožňuje pasažérům úžasný výhled a při jízdě pocítí i vítr ve vlasech. Design tramvajového kupátka odkazuje na 60. léta a vše se točí kolem stylového baru uprostřed vozu, který je inspirován pultem, kde kdysi průvodčí prodávali jízdenky. Nechybí ani klasické laminátové sedačky a kožené doplňky. Místo moderních displejů má kabriolet klasické cedule a dokonce dobový znehodnocovač jízdenky, který při označení speciální karty zacinká. Asi nejpopulárnější pražská tramvaj současnosti je hrdinka pražských kolejích Mazačka. Tento vůz evidenčním číslem 5572 je oranžová zkrácená tramvaj T3 bez zadních oken, která se stala nečekanou celebritou. Možná je teď ta chvíle si říci, čemu vlastně Mazačka slouží. Cestující totiž nevozí. Jak název Mazačka napovídá, je hlavním úkolem populární tramvaje mazat koleje. V zatáčkách dochází k velkému tření mezi tramvajovými koly a kolejnicí, což způsobuje jednak známé tramvajové skřípání a také rychlé opotřebení materiálu. Mazačka má na podůzku speciální trysky, které na bok kolejnice vstřikují směs oleje a vody, což výrazně snižuje hluk projíždějících tramvají a obrušování kolejí. V létě navíc Mazačka pomáhá kropit zatravněné pásy mezi kolejemi, aby v horku neuschly. Mazačka je celebrita mezi tramvajemi. Na korbě má nainstalovanou webkameru, která vysílá živý přenos ze svých jízd po Praze. Má svůj fanklub na Facebooku, vlastní merchandising a vždy, když projíždí Prahou, vzbudí pozdvižení. Lidé se zastavují, Mazačce mávají a hojně si ji fotí. A ještě jeden tip vám dám. Pokud kolem vás projede na lince 23 vůz s číslem 6102, vězte, že je to nejstarší dochovaná tramvaj T3 na světě, která stále vozí lidi. Vyrobena byla v roce 1962, tedy v přelomovém roce, kdy se T3 dostaly oficiálně do pravidelného provozu v Praze na tehdejších linkách 4 a 27. A víte co? Nestyďte se přiznat, že T3 milujete jako já. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Kate Bush, tady je Signál Radio. Před chvílí byla řeč o legendárních tramvají T3. Mimochodem pár kousků pro Prahu aktuálně opravují v Brně. Podrobnosti přidám za chvíli, do té doby hrajeme. Pet Shop Boys, Police nebo třeba Bonnie M.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Brněnský dopravní podnik připravuje tramvaje do Prahy. Podrobnosti má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Dnes už naštěstí neplatí heslo Zbraně pro Prahu, ale Ušalin ano. Šest historických tramvají typu T3 a T4 opravují zaměstnanci brněnského dopravního podniku v ústředních dílnách v Medlánkách. Po dokončení oprav zamíří do Prahy. První pražská šalina T3 už jezdí ulicemi Brna. Součástí rekonstrukce vozu jsou totiž i povinné zkušební jízdy. Tramvaj musí zvládnout 100 testovacích kilometrů v brněnském provozu, uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková. Brněnský dopravní podnik opraví dvě tramvaje ročně. Kompletně tento projekt skončí na konci roku 2027. Opravy zahrnují kompletní odstrojení vozové skříně, otryskání, kontrolu svarů, karosářské opravy, instalaci nových podlah a podlahových krytin, obložení stropu a bočnic, ale také kompletní rozvody elektroinstalace, lakírnické práce i obnovu oken. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Přiblížila se 13. hodina, společnost vám dělá Signál Rádio. Za moment vám dáme znovu to nejlepší z 80. let, třeba Village People, Madonna nebo kapela Team. Teď už pojďme na zprávy a taky na informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte ve středu Brna na Vídeňské ulici, tady je nehoda dvou osobních vozidel a brání téměř v celé šíři vozovky, určitě se zdržíte. Další komplikace vás potom čeká na Praze 8 v ulici Čuprova a Prosecká, tady je nehoda nákladňáku s trolejbusem a částečně blokují dopravu. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 5.5. v jednu odpoledne, zprávy pro vás má Lucie Sinková. Odborníci z iniciativy Zabydlení vyzvali v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše k neschválení vládního pozměňovacího návrhu k zákonu o podpoře bydlení. Navrhované změny podle nich omezí dostupnost pomoci a podpora se nedostane k mnoha potřebným lidem, včetně seniorů a rodin s dětmi. Zástupci iniciativy to dnes uvedli na tiskové konferenci. Nad Evropou se vlní studená fronta, která do střední Evropy přináší první výraznější bouřky letošního roku. Česko zasáhnou ode dneška do čtvrtka. Před silnými bouřkami varuje Český hydrometeorologický ústav, ale také Evropská bouřková organizace. Žlutá výstraha začíná platit za hodinu, a to až do půlnoci pro Karlovarský kraj a části Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje. Dnešní první vzájemný summit v Jerevanu představuje podle předsedy Evropské rady Antonia Costy významný milník v prohlubování partnerství mezi Evropskou unií a Arménií. Costa ocenil pokrok, kterého Arménie za poslední roky dosáhla, a zdůraznil, že EU bude kavkazskou zemi i nadále podporovat, ať už jde o oblast energetiky, dopravy či digitálních propojení.
0: Co se děje v regionu?
2: Ještě dnes platí na celém území Prahy zákaz rozdělávání ohňů. Důvodem je velké sucho. Zákaz tak platí na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Jde například o lesní porosty, lesoparky, zahrady, sklady sena anebo zemědělské plochy. Zákaz kouření, používání pyrotechniky a stejně tak i rozdělávání ohňů platí do dnešní půlnoci. Zítra meteorologové očekávají první deště. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů večer pozná prvního finalistu. Pokračuje sporták Petr Plintovič.
3: Arsenal může do finále ligy mistrů postoupit po 20 letech. Atletico hrálo o ušatý pohár naposledy před 10 lety. Úvodní semifinále v Madridu skončilo remízou 1-1. Odveta se hraje dnes v 21 hodin. Zítra je pak na programu druhé semifinále mezi Bayernem a PSG.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes je oblačno až polojasno. V Čechách odpoledne a k večeru od západu začne oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se přidají přehánky nebo bouřky. Ojediněle i silné. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 28 stupňů, na západě Čech okolo 22. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Minutu po 13. jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment prozradím, jak nejlépe dobít energii. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. Na start Martika. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Madonna na Signál rádiu. K ránu neodmyslitelně patří snídaně, ale i myšlenka na to, jak si nejlépe užít blížící se volno. Jeden nápad dostal Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Pokud byste potřebovali načerpat novou jarní energii, pak vás pozvu do levandulového údolí u Chodouně. Tady totiž od dneška do 17. května probíhají pampeliškové slavnosti.
2: V levandulovém údolí kromě levandule totiž na 6,5 hektarech pěstují i biocertifikované pampelišky, ze kterých se dají připravit různé speciality. Už jste někdy ochutnali pampeliškové koláče, víno, limonádu nebo pampeliškové mochito? Ano, i to všechno se dá z těchto žlutě kvetoucích krásek připravit. Navíc jsou pampelišky velmi zdravé a právě teď na jaře nám mohou dodat spoustu potřebné energie. Tak co, nechtěli byste to vyzkoušet?
0: Zítra bude Mezinárodní den proti dietám, takže možná prozradíme, co dobrého si dát na zub. Ráno mezi 6 a 11.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia, kde si za chvilku připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Mohu zatím napovědět, že nás čeká pohled do roku 1983 a hitovka, kterou určitě znáte. Michael Jackson, Mike Oldfield nebo Peter Kent vám zpříjemní čas v práci. Hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: pohodové rytmy, takhle hraje Signál Rádio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hitovka z archivu má zajímavý příběh. Originál nedosáhl takových úspěchů, jak se předpokládalo, a tak byl pouhé 2 roky po vydání zremixován a teprve potom dobil hit parády po světě. Zajímavostí je i skutečnost, že pro oba singly zůstal stejný videoklip, který byl plný televizí a 80kového počítače Commodore. Možná jste ho měli doma taky, stejně jako tuhle skladbu na kazetě. Trends X, Livin' on Video.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za 2 minuty bude 14 hodin a to znamená, že to nejlepší z 80. vám budeme hrát hned po celé. Připravená je Spania, taky ELO nebo Michael Bolton. No ale ještě předtím nesmí chybět zprávy a informace ze silnic.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Poslouchejte na Praze 5, křižovatka ulic pod Bělohorská a pod stadiony. Tady se zdržíte asi na 10 minut. Osobní vozidlo srazilo cyklistů, na místě je policie a taky záchranné složky. Tak s tím počítejte, pevné nervy a hlavně šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia. Hlavní město Prahu svírají problémy nejen spojené s dopravou, ale i bydlením a rozvojem metropole. Jaké jsou vize a směry prosperity nebo udržitelnosti? Jak třeba dostat více lidí do hromadné dopravy? To jsou základní témata rozhovoru. Hostem Luboše Dvořáka bude pražský zastupitel a rodák z jižního města Ondřej Prokop. Rozhovor začne po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký květnový den přeje Lucie Sinková. Představenstvo oblastní nemocnice Příbram dnes na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Dosavadní ředitel krajské nemocnice je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek. Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá po zásahu v nemocnici z minulého úterý 6 lidí a 3 právnické osoby. Hodnota ovlivněných zakázek je podle úřadu veřejného evropského žalobce 280 milionů korun. Zpěvačka Michaela Kolman, dříve známá jako Nosková, bude nově působit jako ombudsmanka na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Do funkce ji jmenoval ministr Aleš Juchelka. Kolman na resortu působila už od ledna 2026, kdy připravovala podcast Má to řešení. Teď se bude věnovat ochraně práv dětí i dospělých, řešením stížností a zlepšování komunikace mezi veřejností a úřady. Nad Evropou se vlní studená fronta. Ta do střední Evropy přináší první výraznější bouřky letošního roku. Česko zasáhnou ode dneška do čtvrtka. Před silnými bouřkami varuje Český hydrometeorologický ústav a také Evropská bouřková organizace. Žlutá výstraha je v platnosti od této chvíle až do půlnoci, a to pro kraj Karlovarský, část Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje.
0: Co se děje v regionu?
2: V otázce revitalizace okolí stanice metra nádraží Holešovice došlo k posunu. Vedení metropole totiž odsouhlasilo zadání mezinárodní architektonické soutěže. Na jejím konci bude nová podoba severních pozemků u stanice metra. Na podobě pracuje 8 vybraných architektonických studií z Česka a také ze zahraničí. Do druhého kola postoupí v červnu 500 týmů. Prezentace výsledků pak proběhne 8. září. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisty Kladna posílil reprezentační obránce Michal Kempný. Mistr světa z roku 2024 a vítěz Stanleyova poháru s Washingtonem z roku 2018 hrál naposledy za švédský tým Brynäs. Rytíři oznámili příchod 35-letého hráče na klubovém webu s tím, že podepsal smlouvu na jednu sezónu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes je oblačno až polojasno. V Čechách odpoledne a k večeru od západu začne oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se přidají přehánky nebo bouřky. Ojediněle i silné. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 28 stupňů, na západě Čech okolo 22. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 14 hodin, 4 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme začátky slavné kapely v 60. letech a nabídnu další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich, tady je Phil Collins, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Giana Nannini, teď s námi na Signál Rádiu. Začátek kapely Rolling Stones byl celkem zajímavý. Do hudební minulosti nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: A vzpomínat začneme 5. května 1963. Na doporučení George Harrisona toho dne vyrazil lovec talentů společnosti Decca Records slednout koncert začínající kapely The Rolling Stones v londýnském klubu Crowdeddy. K podpisu profesionální smlouvy došlo do týdne a Dick Rowe tak mohl alespoň částečně napravit fakt, že odmítl pod křídla svého labelu vzít jakési Beatles.

Pokračujeme hvězdnou svatbou. 5. májový den roku 1984 si totiž vzal Jim Kerr, zpěvák kapely Simple Minds, slečnu Chrissy Hynde, pro změnu zpěvačku skupiny Pretenders. Navíc s velkou parádou. V kočáru taženém koňmi projeli New Yorkským Central Parkem. Pár se rozvedl o 6 let později, ale určitě na sebe jen tak nezapomněli.

Končíme s legendární Tinou Turner. V letopočtu 2009 uzavírá svou tour k 50. výročí na scéně show v anglické Sheffield aréně. Ta se nakonec ukáže být jejím posledním koncertem a přidává velmi upřímný důvod. Nechci, aby lidé přišli na moje vystoupení a pomysleli si, že jsem bývala skvělá.

0: Elton John a Signál Rádio. Už v pátek ožije v Praze divadelní loď. Pozvánku pro vás budu mít za chvíli. Do té doby pošlu další osmdesátky. Kamufláž, Rod Stewart nebo třeba Belinda Carlisle. Užívejte odpoledne.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Do 26. sezóny vstup bude divadelní loď. Co si bratři Formanové připravili na letošek, to ví Honza Navrátil.
1: Hezký den, opět po roce startují hned dva projekty Matěje Formana a jeho přátel. Jde o loď Tajemství a také Imaginárium. První jmenovaný projekt zahájí v pátek sezónu večerem swingové osvobození s orchestrem Ježkovy stopy, který promění palubu v tančírnu První republiky s živou muzikou a také atmosférou 30. let. Loď bude letos hostit mimo jiné také studentský festival nonverbálního divadla, festival portugalské kultury a nebo japonskou performerku Sumako Koseki. Na Imagináriu budou letos poprvé v Čechách k vidění objekty, které vznikly pro olympiádu v Paříži v roce 2024, kde se právě Imaginárium stalo součástí doprovodného programu. Celý výtvarný a řemeslný malý vesmír se zabydlí na Štvanici ve velké mobilní hale. Nová interaktivní instalace tak navazuje na dosud největší pražskou výstavu cyklu Imaginárium, která v roce 2021 proběhla v Holešovické tržnici. Tak máme se určitě na co těšit. Všechno startuje už tento pátek, tak si program lodi a také Imaginária určitě nenechte ujít. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Takhle hraje Signál Rádio, za 3 minuty bude 15 hodin a to nejlepší z 80. let budeme hrát hned po celé. Připraven je Matthew Wilder, Eurythmics nebo New Kids on the Block. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte v Praze na Nových Butovicích. V Petržilkově ulici je odstavené, porouchané nebo poškozené osobní vozidlo a blokuje komunikaci, takže tady tudy téměř neprojedete. Počítejte s tím. Další komplikace vás čeká na pražském okruhu 28,5 km ve směru na Ruzyň. Tady pozor, je tu předmět na vozovce, neprůjezdné 2 jízdní pruhy z nákladního auta, se vysypalo dřevo. Na místě je policie, taky záchranné složky a vše se uklízí. Tady se zdržíte, ideálně pokud můžete, jeďte úplně jinudy a hlavně opatrně. Please.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké úterní odpoledne, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Je 15 hodin. Maximální cena paliv v Česku opět poroste. Nafta oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 44 korun na 68 haléřů za litr. Benzín se bude zítra prodávat za cenu o 17 haléřů vyšší, maximálně za 44 korun na 46 haléřů za litr. Hasiči by dnes chtěli zmenšit plochu požáru v Českém Švýcarsku z 20 hektarů až na 5, při nejhorším na 10 hektarů. Novinářům to řekl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Příčina požáru zatím není známa. Vyšetřování začalo v úterý. Naposledy jsou dnes podle Vlčka na hašení nasazeny vrtulníky.
2: Za minulý den došlo celkem k aplikaci 970 tisíc litrů vody pomocí leteckých prostředků. Den předtím 1 050 tisíc litrů vody. To znamená, ta pomoc je velmi výrazná. Včera jsme v 18.25 nahlásili lokalizaci požáru. Ta naše představa je taková, že bychom chtěli vyhlásit likvidaci do konce tohoto týdne, nejoptimálněji v pátek.
1: Dodejme, že jasná dosud není ani výše škod. Dnes u požáru zasahuje 350 hasičů. 4 hasičské odřady už se mohly vrátit zpátky. Podle Vlčka to byly odřady z Prahy, Plzeňského, Pardubického a Královéhradeckého kraje. Hasit pomáhá i dnes 6 vrtulníků. 2 ze Slovenska, 2 armádní a 2 policejní. Sněmovna bude moci opět jednat až do noci. Rozhodla o tom hlasy vládní koalice na návrh šéfa dolní komory Tomia Okamury. Ten potřebu nočního jednání nijak nezdůvodnil.
0: Co se děje v regionu?
1: Na komplikace se musí připravit řidiči při průjezdu Pražskou Plzeňskou ulicí. Do další etapy totiž vstoupila rekonstrukce této frekventované dopravní tepny a ta se tak částečně po 9 měsících opět řidičům uzavřela. Až do konce prázdnin tak neprojedou úsekem mezi ulicemi na Čečeličce a Holečkova. Objízdná trasa je vyznačena, komplikacím se ale řidiči nevyhnou.
0: Sport.
1: Ve sportu míříme za tenisem. Barbora Krejčíková se po téměř 3měsíční pauze zaviněné svalovým zraněním vrátila na tenisové kurty vítězně. V prvním kole turnaje v Římě porazila francouzskou Elzu Jacquemontovou 6-2 a 6-4.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, teploty měříme od 24 do 28 stupňů. V noci na středu bude také oblačno a zataženo. Na severozápadě se navíc mohou vyskytnout i bouřky. Teploty klesnou v noci na 15 až 10 stupňů Celsia. Středeční den bude oblačný až zatažený. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo bouřky, které budou k večeru četnější. Vítr zítra zafouká mírný jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil, pokračuje Lukáš a ten má pro vás opět hodinu plnou muziky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 2 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Z té výročí letos slaví z Brašovské Jestině. Co je tady pro návštěvníky nového, prozradím za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a posílám Kim Wilde.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Tady Tati Kerám, teď s námi na Signál Rádiu. Turisté mířící do zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku mohou od letošní sezóny využívat nový přístřešek. Zástupci jeskyní ho nechali vybudovat ve stylu kolonády nedaleko vstupní budovy. Víc o tom prozradí vedoucí jeskyní Barbora Šimečková.
1: Nový přístřešek u zbrašovských jeskyní nám poskytne potřebnou kapacitu, protože nemáme tolik prostoru na terase provozní budovy, takže pro návštěvníky, když třeba přijedou dřív, než je otevírací doba, aby se mohli ukrýt, když třeba prší. A potom, když budeme dělat programy pro školní děti, tak abychom si s nimi nerušeně mohli tady sednout ke stolečkům a pracovat třeba s těmi pracovními listy.
0: Nové turistické zázemí je součástí oslav letošního 100. výročí zpřístupnění zbrašovských aragonitových jeskyní. Připomínat ho bude během léta nebo celého roku řada akcí.

0: Strand Charby a velká klasika z 80. let. Venku je krásně, prodloužený víkend za dveřmi a jestli budete cestovat někam za hranice, nezapomeňte, že nás můžete poslouchat kdekoliv na světě. Díky naší aplikaci s námi zůstanete ve spojení, navíc velmi snadno nám do studia můžete poslat fotky nebo namluvit vzkaz. Jestli ji v mobilu ještě nemáte, stáhnete ji zdarma na Google Play nebo v App Store.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Night Fever za 3:45 a noční pták Lukáš Bláha je tady nachystán. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den, dobré odpoledne.
0: Jak užíváš tohle nádherné slunné počasí?
1: No je, kéž by to vydrželo co nejdýl, ale má se to pokazit. No.
0: Ale taky máš tendenci třeba v tomhle počasí jako větší sklon k tomu někde se zastavit, dát si třeba ledovou kávu, zmrzlinku, něco dobrýho prostě.
1: Je to tak, je to vlastně opravdu, asi to na ten mozek nějak působí, to sluníčko.
0: Že máme jako víc chuť prostě takhle zhřešit.
1: Ano.
0: A zítra to bude naprosto legální, protože zítra je Mezinárodní den proti dieta.
1: To já mám každý den.
0: No, mohli bychom trošku jako schodit pupíčky do plavek.
1: Je to tak, tuhle mi někdo psal, že schání vanu, já říkám, jo, tak...
0: Jo, ale...
1: Když tak tady.
0: Takhle, pokud chcete zhřešit, tak můžete. Zítra naprosto legálně, tak. Jestli se chystáte na nějakou dietku na hubnutí do plavek, tak až pozítří. A nebo víte co, až v pondělí, po prodlouženém víkendu, aby nás to moc netrápilo.
1: Tak.
0: Lukáš Bláha s vámi dál po 16. Já se loučím. Mějte se krásně a zítra v 11 se na vás budu těšit. Sejdem se tady na Signál Rádiu. Ahoj.

0: éteru signálu Parta, sice pojmenovaná Texas, ale pocházející ze Skotska, nás dostala na dohled 16. Za 2 minuty odběje s ní Honza Navrátil, který připravil čerstvé zprávy a po nich opět 80-kové pecky Bryan Adams, Katrina and the Waves a nebo Nick Kershaw.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ale zjistíme, jak to jezdí na pražském okruhu. 28. kilometr ve směru Ruzyně, potažmo dálnice D7, havarovalo nákladní vozidlo. Kvůli tomu vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh, protože vysypalo dřevo. To nákladní vozidlo na Štěrboholské spojce v Praze směr Černý most jsou v sobě 2 osobní auta za Průmyslovou ulicí. Dodávka s osobním vozidlem se potkali ve Kbelské, ještě do třetice, co se týče metropole. No a skončíme v Brně, v ulici Nové Sady vzniká silný provoz po střetu 2 osobních aut. Klidnou cestu.

0: Hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké úterní odpoledne se 16. hodinou na signálu jsou připraveny další zprávy. Bývalý předseda Lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se stal šéfem 16členného poslaneckého klubu KDU-ČSL. Strana podle nového předsedy Jana Grolicha potřebuje v dolní komoře silný hlas. Vedle Jurečky dnes lidovečtí poslanci zvolili také další místopředsedy klubu. Budou jimi dosavadní šéf sněmovní frakce Tom Filip a nový místopředseda KDU-ČSL Benjamin Čin. Čila. Změnu oznámil Grolich na tiskové konferenci před dnešním jednáním sněmovny.
3: Je to z toho důvodu, že my teď potřebujeme opravdu silný hlas ve sněmovně, když jsme takzvaně přišli o přednostní právo předsedy strany, tak tam potřebujeme silný hlas, který nás tam bude zastupovat, který je schopný reagovat na úplně všechny témata a myslím si, že teď v tom složení poslaneckého klubu nemáme silnějšího člověka, zkušenějšího člověka, než je právě Marian Jurečka.
2: Velryba, kterou tým dobrovolníků vyprostil z Mělčiny na severu Německa a následně vypustil v severním moři, je pravděpodobně mrtvá. Uvedli to němečtí odborníci. Příměří trvá. Ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace. Řekl to dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Čeká, že v ní bude pokračovat také zbytek světa.
1: Co se děje v regionu?
2: Ještě dnes platí na celém území Prahy zákaz rozdělávání ohňů. Důvodem je velké sucho. Zákaz tak platí na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Jde například o lesní porosty, lesoparky, zahrady, sklady sena anebo zemědělské plochy. Zákaz kouření, používání pyrotechniky a stejně tak i rozdělávání ohňů platí do dnešní půlnoci. Zítra meteorologové očekávají první deště.
1: Sport.
2: A ve sportu míříme za tenisem. Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům americkým v pražské O2 aréně. Utkání se uskuteční 18. a 19. září. Hrát se bude na tvrdém povrchu. Davis Cupový zápas se v O2 aréně hrál naposledy v roce 2013. Pokračuje kapitán českého Davis Cupového týmu Tomáš Berdych.
4: Na O2 arénu mám jenom samý dobrý vzpomínky vlastně za našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, tak se jim povedlo takhle zvládnout, tak by to bylo skvělý a já se na to strašně moc těším.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A i ve zprávách v 16 hodin se pojďme podívat na počasí. Venku je místy slunečno, někde také oblačno. Teploty měříme od 24 do vysokých 28 stupňů Celsia. V noci na středu bude obloha oblačná a zatažená. Na severozápadě se navíc mohou vyskytnout i bouřky a teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. Zítřejší, tedy středeční den, bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy. Lokálně se vyskytnou přehánky a nebo bouřky, které budou k večeru zčetnější. Vítr zítra zafouká mírnýho západní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší teploty během středy naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Tak to byly další zprávy. Na signálu pokračuje odpoledne s 80. Tak hezký poslech.
1: Signál Rádio. Signál
5: Rádio. Honzo, díky, 4 minuty po 16. vám parádní úterní odpoledne už ze studia přeje Lukáš Bláha. Já myslím, že ten správný čas si dát kávu. Za pár chvil tudíž probereme, kolik je podle nejnovějšího průzkumu ideální počet šálků denně. A než se tak stane, muzika pocházející z té správné dekády, Katrina and the Waves nebo právě teď Nick Kershaw. Dobrý den.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: úterním odpoledním signálu Falco Out of the Dark a dostat vás z nějaké té duševní temnoty má moc káva. Nejnovější vědecké poznatky naznačují, že tento oblíbený nápoj nemusí působit jen jako běžný povzbuzovač, ale má pozitivní vliv i na psychiku. Výzkumy ukazují, že mírná konzumace kávy je spojená s lepší náladou a nižší možností vzniku deprese. Odborníci však zdůrazňují, že rozhodující je množství. Podle rozsáhlých analýz se jako nejpříznivější jeví konzumace přibližně 2 až 3 šálků denně. V tomto rozmezí se u lidí pozorovalo nejnižší riziko problémů s náladou či úzkostmi. Na druhou stranu, co si vybavuji rozhovor s kardiologem profesorem Petrem Neužilem, ten si jich dopřává každý den až 10 a řekl bych, že si život celkem užívá. Mně tak nezbývá, než se vás jen zeptat.
1: Promiňte, panstvo, nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu?
2: Ne.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
3: Mistře, vy opravdu zlobíte. Signál.

0: Stevie Wonder krátce před půl pátou, posloucháte Signál Radio a jestli patříte podobně jako já mezi fanoušky městské hromadné dopravy a utekla vám dnešní premiéra pořadu Miluju Prahu, pak si v našem vysílání vychytejte reprízu nebo se mrkněte na náš web signalradio.cz, kde už brzy najdete v záložce archiv MP3 celý nový díl. David Černý v něm totiž mluvil o absolutní tramvajové legendě typu s označením T3, ta se ulicemi naší metropole prohání už od 60. minulého století. A ačkoliv je postupně vytlačují moderní soupravy, stále se jich v provozu prohání na 400. My se proženeme naším playlistem za chvilku s 80. od Michala Davida nebo Madony. Nenechte si je ujít, hezké odpoledne.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den

0: Úterní odpolední signál je s vámi a jedna sportovní aktualita. Novým předsedou komise rozhodčích fotbalové asociace České republiky se od nové sezóny stane Španěl Carlos Clos Gomez. 53-letý bývalý mezinárodní sudí nahradí Libora Kovaříka, který po 3 letech ve funkci končí. Snad půjde o změnu k lepšímu. Další novinky ze světa sportu, nejen ze světa sportu, pro vás chystáme ve zprávách v celou, tedy za 18 minut. Počkejte si na ně, pěkné odpoledne.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Hlavní město Prahu svírají problémy nejen spojené s dopravou, ale i bydlením a rozvojem metropole. Jaké jsou vize a směry prosperity nebo udržitelnosti? Jak třeba dostat více lidí do hromadné dopravy? To jsou základní témata rozhovoru. Hostem Luboše Dvořáka bude pražský zastupitel a rodák z jižního města Ondřej Prokop. Rozhovor začne po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia. Vraťte se s námi do 80. Byla to doba, kdy svět zářil neony. Vlasy mířily k nebi a skládali jsme Rubikovku. Byl to čas prvních diskoték, videoher a melodických hitů, které jsme nahrávali na kazeťáky a pouštěli z Walkmanů. Zažijte s námi nostalgickou jízdu do doby vašeho mládí. Poslouchejte Signál Rádio. A to nejlepší z 80. let.

0: I Elton John vám na vlnách Signálu přál senzační úterní odpoledne. Se mnou už je ve studiu Honza Navrátil a jeho nejnovější zprávy, protože 17. hodina se nezadržitelně blíží a v té příští depešáci ABBA či Bad Boys Blue, zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V prvé řadě ale prověříme, jak to vypadá na silnicích. Pražský okruh, tam si dejte pozor na 22. kilometru ve směru D1 kvůli havárii nákladního vozidla s osobním. Dvě osobní vozidla jsou sobě v metropoli v Plzeňské ulici a ještě se nám bouralo v Brně křižovatka ulic Okružní Seifertova a pozorněte na D1 mezi 20. a 15. kilometrem ve směru hlavní město. Pohybuje se nám tam pomalu jedoucí vozidlo údržby a kvůli němu levý jízdní pruh uzavřen. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je s vámi Signál Rádio, 17. hodina je tady, pojďme na zprávy. Ministr kultury Otto Klempíř jednal se zástupci odborových organizací České televize a Českého rozhlasu o chystaném zákonu o médiích veřejné služby. Podle ministerstva se podařilo v několika klíčových oblastech návrhu najít shodu nad konkrétní podobou návrhu. Ředitelství silnic a dálnic se při úklidu dálničních odpočívadel nově potýká také s nebezpečným odpadem. Například na odpočívce Střechov na dálnici D1 na Benešovsku řidiči do kontejneru na směsný odpad několikrát vyhodili akumulátory, které později na skládce způsobily požár. Nejčastěji se ale lidé na odpočívkách zbavují stavební suti, použitého nábytku, televizorů a starých počítačů. Pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
2: V poslední době, speciálně letos na jaře, se začaly v kontejnerech objevovat použité akumulátory ze zahradní techniky. To je věc, která nám přináší poměrně dost velký problém, protože tyto akumulátory se bohužel stávají zdrojem požárů a výbuchů už v těch kontejnerech nebo v těch autech, které my používáme k tomu, aby jsme sebrali a uklidili a odvezli nepořádek a odpad.
1: Hantavirus na výletní lodi Hondrius se s největší pravděpodobností přenášel z člověka na člověka. Oznámila to Světová zdravotnická organizace. Tímto oznámením tak padlo dosavadní přesvědčení, že vzájemný přenos mezi lidmi není možný. Na plavidle, na kterém je v současné chvíli asi 150 lidí a míří na Kanárské ostrovy, se potvrdily další případy nákazy.
0: Co se děje v regionu?
1: Na probíhající rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad získalo hlavní město dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 70 milionů korun. Cílem rekonstrukce je zlepšit průchodnost skrz náměstí a vytvořit tu prostor, který se dá využít pro veřejné akce. Celkové náklady, včetně projektové dokumentace průzkumů a třeba i technického dozoru, jsou přibližně 470 milionů korun.
0: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů večer pozná prvního finalistu. Pokračuje sporták Petr Pintolič.
3: Arsenal může do finále ligy mistrů postoupit po 20 letech. Atletico hrálo o ušatý pohár naposledy před 10 lety. Úvodní semifinále v Madridu skončilo remízou 1-1. Odveta se hraje dnes v 21 hodin. Zítra je pak na programu druhé semifinále mezi Bayernem a PSG.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy doplním také pohledem na počasí. Venku je místy slunečno, někde i oblačno a teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. V noci na středu bude obloha oblačná a zatažená. Na severozápadě se navíc mohou vyskytnout i bouřky. Teploty klesnou na 15 až 10 stupňů Celsia. Zítra přes den bude oblačno až zataženo. Lokálně se vyskytnou přehánky nebo bouřky, které budou k večeru četnější. Vítr bude zítra foukat mírný jihozápadní a nejvyšší denní teploty během středy naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Lukáš Bláha otevírá další hodinu plnou muziky. Honza Navrátil přeje hezký poslech.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Honzo, děkuju, já rád přebírám slovo a vezmu vás brzy do našeho hlavního města. Důvod je ten, že zjistíme, jaký jeden velmi milý prvek budou obsahovat nové vozy lanovky na pražský Petřín. Nenechte si to ujít, stejně jako další osmdesátkovou muziku ABBA a hned Bad Boys Blue, ať máte báječný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: úterního odpoledního signálu Těžká klasika Depešáku, vlastně tak splný niterných pocitů k druhé osobě, což mi připomíná, že v kalendáři dnes 5. květen, už 5. den, tak plujeme měsícem lásky. Tu si mnohé zamilované páry chodí vyznávat na pražský Petřín. Nahoru sice ještě musí pěšky, ale už na podzim se konečně rozjede z brusu nová lanovka. Její designérka Anna Marešová do ní navrhla jeden velmi roztomilý prvek, který má s láskou hodně co dočinění.
1: Petřín je kopec lásky a děti lanovky, oni tam zamřekla jedno místo, kde se potkají. A těsně předtím, než se potkají, tak vlastně ta jedna blikne světlem, což znamená, že mrkne na tu druhou a ta druhá na to zareaguje s červenáním, to znamená, že uvnitř vozu se zčervenají světla. A ještě to udělané tak, že nikdy nebudete vědět, která bude mrkat a která bude červená, tak si říkám, že to je vždycky taková loterie, že nevíte, jestli zrovna vy se zamilujete nebo někdo do vás.
0: Je to tak. Červenající a mrkající lanovka na pražský Petřín se rozjede už letos v září.

0: vším uším Seliné, Signál Rádio a pod mým hlasem teď aktuálně melodie z filmu Pěsti ve tmě. Není to náhoda, jelikož zaskvěl se v něm herec Marek Vašut a ten právě dnes slaví 66. narozeniny. Ten příběh se odehrával na začátku druhé světové války, což mi také připomíná, že bychom určitě neměli zapomenout na to, že 5. květen je spojen s květnovým povstáním českého lidu právě na konci druhé světové války, potom v roce 1945. Zpátky do 5. května roku 2026, za chvíli 80. od Pet Shop Boys nebo Traveling Wilburys a taky si počkejte na speciální pecku z Magneťáku. Dobré odpoledne.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ladíte signál a přichází ta správná chvíle zapnout magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Vyhrávat nám z něj bude britská parta, která uměla vždycky nahrát skvělé melodie. Dohromady se dala v roce 1981 a do konce naší oblíbené dekády stihla vydat tři alba. Hned první debutové Doma na ostrovech ovládl žebříček prodejnosti desek a pak i to třetí z roku 1989. Objevila se na něm tahle velká hitovka, která nám krásně zapadne do května. Jmenuje se Sowing the Seeds of Love, čili Steer for Fears, budeme zasévat semena lásky.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Signál Rádio.
1: Přesně v 19 hodin vás dál od mikrofonu zdraví Lukáš Bláha, speciálně pak ještě Klaudie, mající 5. května svátek, a všechny bez rozdílu vezmu do Brna, protože to má nově svoji vlastní černou díru. Podrobnosti přidám už zanedlouho a zatím posílám opět nálož 80 od Sandry nebo právě v tuto chvíli Bananarámy. Dobrý podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

co slyšíte, je úterní podvečerní signál a pokud váš dnešní den nebyl úplně z těch nejpovedenějších, vězte, že se vyplatí vytrvat dál ve snažení. Své by o tom mohl povyprávět jistý Polák, který závěrečný test v autoškole zvládl na 139. pokus a trvalo mu to přes 8 let. Tomu říkám výdrž, z Polska ale míříme rychle na Jižní Moravu. Pojem černá díra zná asi každý, ale málo kdo si pod ním představí něco konkrétního. Není to vysavač hmoty, jaký představují různé sci-fi filmy, ani temný otvor levitující v prostoru, ale extrémně kompaktní objekt s gravitací tak silnou, že z něj neunikne ani světlo. A právě ten je nově k vidění v brněnské hvězdárně. Jde o 6-metrový model oné černé díly, najdete ho pod názvem Singulona a o letních prázdninách se bezesporu stane ozdobou tradičního tamního festivalu planet. Ve vesmíru tak trochu zůstáváme, jsou tu hvězdy, i když hudební směsice hitů od Starson 45. Příjemný poslech.

0: Hvězda, která vůbec poprvé vystoupí v naší republice během letošního léta, doznívá Diana Ross, signál Siliny k vašim uším krátce před 7:30. Brzy tak někdo z vás dostane možnost ovlivnit náš playlist songem na přání neboli signály pro radost. Až se po výzvě ozve Madonna, pak vytáčejte číslo 910 260 910, případně nahrajte vzkaz přes naší mobilní aplikaci. Do té doby můžu slíbit další 80ky od Fancyho, nebo budou se Savage Garden. Klidný podvečer.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Dobrý úterní podvečer, ladíte signál a krátce po půl osmé je v éteru správný čas někoho potěšit.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Dnes díky nim poletí přání jednomu z našich patrně nejmenších posluchačů, který slaví narozeniny.
2: Dneska je to přesně 5 let, Tobísku, co jsi přišel na tenhle svět. Chceme ti popřát krásné narozeniny, narozeninový den. Doufáme, že jsi ho moc užil a zůstaň stále takový hodný a usměvavý, jako jsi. Hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, to všechno ti přeje maminka, babička s dědou a strejda. Všechno nejlepší, naše levandulko.
0: Já se pochopitelně přidávám s přání toho nejlepšího a tobě, až bude zřejmě odvážný kluk, protože ještě tu máme připsaný nějaký song od Kiss. No a jejich plakátů, toho já jsem se jako malý vždycky bál.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Hlavní město Prahu svírají problémy nejen spojené s dopravou, ale i bydlením a rozvojem metropole. Jaké jsou vize a směry prosperity nebo udržitelnosti? Jak třeba dostat více lidí do hromadné dopravy? To jsou základní témata rozhovoru. Hostem Luboše Dvořáka bude pražský zastupitel a rodák z jižního města Ondřej Prokop. Rozhovor začne po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio.
1: Je 20 hodin, čili 60 minut, s vámi ještě bude moje maličkost Lukáš Bláha. Je to jen pár dnů, co Rolling Stones oznámili název svého z Bruce'u nového alba, které vyjde 10. července. V jejich pořadí 31. deska se bude jmenovat Foreign Tongues. My ovšem zařadíme za pár chvil zpátečku do dne, kdy si vysloužili svůj vůbec první nahrávací smlouvu. K tomu přidáme další zásadní události z muziky v rámci signálu hudební minulosti pro 5. květen. Počkejte si na ně, dobrý večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Úterního večerního signálu vám hrál Erasure Stop. My sice proud 80. na chvíli zastavíme, ale jenom proto, abychom si připomněli, co důležitého se v muzice stalo pro dnešní datum.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: A vzpomínat začneme 5. května 1963. Na doporučení George Harrisona toho dne vyrazil lovec talentů společnosti Decca Records slednout koncert začínající kapely The Rolling Stones v londýnském klubu Crowdeddy. K podpisu profesionální smlouvy došlo do týdne a Dick Rowe tak mohl alespoň částečně napravit fakt, že odmítl pod křídla svého labelu vzít jakési Beatles.

Pokračujeme hvězdnou svatbou. 5. májový den roku 1984 si totiž vzal Jim Kerr, zpěvák kapely Simple Minds, slečnu Chrissy Hynde, pro změnu zpěvačku skupiny Pretenders. Navíc s velkou parádou. V kočáru taženém koňmi projeli New Yorkským Central Parkem. Pár se rozvedl o 6 let později, ale určitě na sebe jen tak nezapomněli.

Končíme s legendární Tinou Turner. V letopočtu 2009 uzavírá svou tour k 50. výročí na scéně show v anglické Sheffield aréně. Ta se nakonec ukáže být jejím posledním koncertem a přidává velmi upřímný důvod. Nechci, aby lidé přišli na moje vystoupení a pomysleli si, že jsem bývala skvělá.

0: Král popu doznívá v úterním večeru na Signál rádiu 2,5 minuty před 8:30. No a už v těchto chvílích dochází na našem území k výrazné změně počasí. Dorazily přehánky a bouřky, které mohou být místy i silné. Meteorologové vydali výstrahu od čtvrtečních 14 hodin do půlnoci. Bouřky mohou přinést prudký déšť, nárazy větru a nejvíce srážky zasáhnou západ a severozápad našeho území. Tak tam na sebe buďte moc opatrní. Jinak taky už jsem se dostal k předpovědi, jak by mělo vypadat počasí pro zbytek května. Podle odborníků nás čeká měsíc dvou rozdílných poločasů, zatímco první dva týdny potěší příznivce teplého počasí. Druhá polovina bude ve znamení trochu chladnějších teplot. Na druhou stranu už přece jenom to sucho, bylo ho dost a je potřeba, aby venku lehce zapršelo. Mějte příjemný úterní večer.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

signálu jsme vzpomínali na legendární rockovou babičku Tinu Turner. Hodiny ukazují 20:39, dříve než se s vámi rozloučím. Jedna, myslím, velmi pozitivní sportovní aktualita, která se dnes objevila, možná se k vám nedonesla. Tuzemští fanoušci se mohou po dlouhých 13 letech opět těšit na Davis Cupový zápas. Čeští tenisté totiž odehrají druhé kolo jeho kvalifikace proti Spojeným státům v pražské O2 Areně. Utkání se uskuteční 18. a 19. září. Vy si užijte 5. květnový večer. Nezapomeňte, že zítra s vámi opět bude vstávat úderem 6. kolega Jirka Svoboda. Já jsem Lukáš Bláha a uslyšíme se opět při svátečním pátečním odpoledni. Do té doby se mějte dobře, ahoj.

Chcete mít signál rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište. Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Rádio
0: a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.